0: Ať už je naše politické přesvědčení jakékoliv, každý z nás si uvědomuje, že tento historický krok, volba Evropského parlamentu ve všeobecných volbách, přichází v době, která je pro obyvatele společenství klíčová. Všechny členské státy stojí před třemi velkými výzvami. Výzvou míru, výzvou svobody a výzvou prosperity. A zdá se zřejmé, že jejich řešení se neobejde bez evropského rozměru.
1: Tato slova pronesla Simone Veilová v roce 1979, když se stala první předsedkyní přímo voleného Evropského parlamentu. Pod jejím vedením parlament upevnil svou úlohu instituce, která zastupuje hlasy všech občanů. Simone Veilová bojovala za lidská práva a demokracii a nikdy nepolevila v přesvědčení, že síla Evropy spočívá v její jednotě. Dnes, o 4 desetiletí později, je její odkaz živější než kdy jindy. Evropská jednota nadále prochází zkouškami, ať už jde o politické napětí, ekonomickou nestabilitu nebo konflikty na hranicích Unie i jinde. Mír, svoboda a prosperita zůstávají jádrem evropských ideálů a identity. Posloucháte speciální sérii podcastu Historie a fakta. Vyprávíme v ní příběhy zakladatelů a zakladatelek Evropské unie, mužů a žen, kteří vybudovali Evropu a definovali její identitu a hodnoty. A nemůžeme začít nikým jiným než Simone Veilovou. Odkaz této výjimečné ženy se neomezuje jen na její politické úspěchy. Otevřela cestu pro další ženy ve vedoucích pozicích a dodnes je zářným příkladem houževnatosti a odvahy. Simone Veilová se narodila 13. července 1927 ve francouzském městě Nice do sekulární židovské rodiny. Už odmala byla velmi zvídavá a měla velký smysl pro spravedlnost, který vštěpovali rodiče André a Yvonne. Idylické dětství však brutálně přerušila druhá světová válka. Když bylo Simone 16 let, zatklo ji gestapo a byla spolu s matkou

0: Anna Veje. Měli spolu tři syny. V letech 1949 až 1953 žila mladá rodina v Německu, kde Antoine pracoval pro francouzský konzulát, nejprve ve Wiesbadenu a potom ve Stuttgartu. Pro některé Simoniny přátelé to bylo překvapení. Ona to však vnímala jako příležitost.
1: Byli jsme přesvědčení, že kdyby se vítězové z roku 1945 nepostarali o rychlé a úplné usmíření s Německem, rány Evropy, která už byla rozervaná od východu k západu, by se nikdy nezahojily a svět by mířil vstříc novému konfliktu, který by byl ještě ničivější než ten předchozí.
0: Po návratu do Francie vystudovala v Paříži práva. V roce 1956 složila státní justiční zkoušku a nastoupila do francouzské vězeňské správy, která spadá pod ministerstvo spravedlnosti. Tam se výrazně zasadila o zlepšení podmínek ve věznicích a humánnější zacházení s vězni. V roce 1964 se stala ředitelkou pro občanské záležitosti. V této roli prosazovala práva žen, například rovná práva matek v rodinných právních sporech a právo na adopci. V roce 1970 byla jmenována generální tajemnicí Nejvyšší soudní rady Francie. Její kariéra byla úctyhodná, zvláště když vezmeme v úvahu, že prosadit se v politice bylo tehdy pro ženy ještě obtížnější než dnes. Sama o ženách v politice prohlásila.
1: Často jsem měla dojem, že mě používají jako alibi. Všude, kam jsem přišla, jsem slyšela: u nás dáváme prostor i ženám. Podívejte se na Simone Vejovou.
0: V letech 1974 až 1979 působila jako francouzská ministryně zdravotnictví ve vládách premiérů Jacquesa Chiraca a Raymonda Barra. V této funkci prosadila dva průlomové zákony. První z nich v roce 1974 zvýšil dostupnost antikoncepce. Druhý v roce 1975 legalizoval ve Francii potraty. Vejová kvůli tomu čelila drsným útokům. Nátlak však ustála a zákon je dodnes považován za milník v boji za práva žen.
1: Jít na interrupci není pro žádnou ženu lehké rozhodnutí. Stačí jim jen naslouchat. Vždy je to tragédie. Vždy je to tragédie a vždy to tragédie bude.
0: Tím ale výčet zásluh Simone Vejové nekončí. V roce 1976 zavedla zákaz kouření na některých veřejných místech a zabývala se například i lepší dostupností zdravotní péče na venkově.
1: Evropa je nadějí v pokrok.
0: Když se Simone Vejová v roce 1979 stala první ženou v čele Evropského parlamentu, Evropa se pořád ještě vzpamatovávala z válečné pohromy. Její zvolení v sobě mělo hlubokou symboliku. Do čela nově zvolené demokratické instituce, jejímž úkolem je podporovat přeshraniční spolupráci a nedovolit, aby se historie opakovala, usedla Francouzka, která přežila holokaust a pevně věřila v jednotu. Po desetiletích rozdělení a destrukce se Evropa konečně obnovovala a teprve postupně zjišťovala, co to znamená být sjednoceným kontinentem. Simone Vejová byla nejen první ženou, která vedla evropskou instituci, ale také první předsedkyní Evropského parlamentu, který si zvolili přímo občané. Do té doby totiž poslance volili parlamenty v členských zemích. Během svého předsednictví se Vejová stala také první ženskou držitelkou prestižní ceny Karla Velikého. Po skončení mandátu působila jako místopředsedkyně a později předsedkyně parlamentní skupiny liberálů.
1: Nikdo z nás by nikdy neměl zapomínat, že se jednoho dne může sám ocitnout na straně utlačovaných.
0: V roce 1990 byla Simone Vejová jmenována do dočasného výboru parlamentu pro sjednocení Německa. Vzhledem ke svému životnímu příběhu do něj vnesla hluboce osobní vhled. Její oddanost evropské jednotě vycházela z přesvědčení, že sjednocená Evropa je klíčová.

0: de predare și programe de învățământ eficiente, mai ales în regiunile unde slovaca este limbă minoritară. Al doilea exemplu este Wiki Women, un proiect care a reunit școli, organizații lingvistice și fundații Wikipedia care se ocupă de limbi mai puțin vorbite. Elevii irlandezi care au luat parte la proiect s-au documentat despre viața și activitatea unor femei remarcabile cărora nu le era dedicată o pagină pe Wikipedia. Ei au scris apoi articole despre ele în limba irlandeză. Scopul a fost acela de a îmbunătăți competențele digitale, de a promova egalitatea de gen și de a readuce în prim plan irlandeza, care este prima limbă oficială a Irlandei și una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene. Irlandeza este însă vorbită în mod curent de un număr destul de mic de locuitori și a fost clasificată ca fiind în pericol. Poate ați auzit de filmul danez Încă un rând, de romanul maltez În numele tatălui și al fiului și de Forumul Mării Baltice pentru filme documentare. Dar știți oare și ce au ele în comun? Toate au primit sprijin din partea programului Europa Creativă. Cu un buget de peste 2 miliarde de euro pentru perioada 2021-2027, Europa Creativă este programul emblematic al Uniunii Europene pentru sectoarele culturale și creative. El finanțează teatre, cinematografe, publicații, festivaluri și o gamă largă de inițiative artistice care...
1: Tre città, una sola voce. 6023.
2: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
3: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
2: Paolo Borsellino.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Max, il Babbo Natale dalla Valle d'Aosta.
6: È stato lungo il viaggio?
5: Sì, c'era tanta neve, le renne hanno avuto dei piccoli problemi, ma ce l'abbiamo fatta.
6: Benissimo. Max, Babbo Natale, da quanto tempo fai questa cosa?
5: Sono circa 30 anni nel sociale, quindi trasporto sociale sono quasi 30 anni, sì.
6: Il vestito è suo o l'ha noleggiato?
5: No, il vestito è del centro territoriale per il volontariato e mi è stato un attimino dato incomodato d'uso per fare il tutto per oggi, in quanto ci sono le cartoline piccine per i bambini e poi dopo noi daremo dei piccoli gadget ai bambini e voilà, giusto per animare un pochettino questo Natale.
6: In 30 anni di volontariato ha riscontrato diversità nel servizio che offriva ai bambini? Ce ne sono di più, di meno?
5: Un po' di meno, perché diciamo una volta c'era più il classico gioco di cortile, quindi i ragazzini c'erano un pochettino più di solidarietà anche un po' verso tanti bambini, c'era tanta gioia di stare insieme. Adesso purtroppo da qualche decennio con il discorso dei PC, dei computer eccetera, eccetera, eccetera, si sono un pochettino isolati e quindi c'è un pochettino meno di rapporti interpersonali. Però tutto sommato assolutamente ci sono sempre i bambini, ci siamo per loro.
6: Un consiglio che vorrebbe dare magari ai genitori per far vivere meglio ai propri figli la magia del Natale?
5: Stare sempre di più con loro, dare sempre dei consigli, mettere da parte tutti i mobile per ore e dedicare tante ore ai ragazzi in tutte le attività, sia ludico che sportive.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
1: Tre città, una sola voce. 6023.
7: Nádorové onemocnění je v zemích Evropské unie hned po chorobách srdce druhou nejčastější příčinou úmrtí. Každý rok je diagnostikováno téměř 3 milionům lidí a 1 milion 200 tisíc pacientů mu podlehne. Proto, ačkoliv o politice v oblasti zdraví si každý členský stát primárně rozhoduje sám, vzala Unie boj proti rakovině za svůj a zařadila ho mezi své priority. V dnešním podcastu budeme mluvit o evropském plánu boje proti rakovině. Onkologické onemocnění může postihnout kohokoliv, bez ohledu na věk, pohlaví nebo společenské postavení. Na zdravotnické systémy evropských zemí to klade obrovské nároky. Tak či onak se dotýká všech. Každý zná někoho, kdo se musel potýkat s nádorem nebo kvůli němu dokonce zemřel. Světová zdravotnická organizace definuje rakovinu jako obecné označení pro velkou skupinu onemocnění, jež mohou napadnout kteroukoliv část lidského těla. Jedním z jejich charakteristických znaků je rychlý, nekontrolovatelný růst abnormálních buněk, přerůstající své běžné hranice do okolního prostředí, odkud se mohou šířit i do dalších orgánů. V Evropské unii je nějaké nádorové onemocnění každý rok diagnostikováno téměř 3 milionům lidí. 1 milion 200 tisíc lidí mu každoročně podlehne. Onkologickou péči přitom v minulých letech vážně poškodila koronavirová pandemie, která narušila prevenci, včasné odhalování, léčbu i dostupnost léčiv. Negativně ovlivnila i výzkum a zpozdila klinické testování. Podle odhadů Evropské organizace pro boj proti rakovině se v Evropě během pandemie neuskutečnilo na 100 milionů preventivních vyšetření. V důsledku toho nebyl odhalen možná až milion případů rakoviny. Evropa představuje v současnosti zhruba desetinu světové populace, ale celou čtvrtinu celosvětového počtu lidí trpících nějakým nádorovým onemocněním. Nezačneme-li rázně jednat, stoupne počet životů předčasně ukončených rakovinou do roku 2035 o čtvrtinu a nemoc se stane nejčastější příčinou úmrtí v Evropské unii. Evropská unie chce přimět všechny své členské státy, aby na zlepšování prevence, léčby i následné péče u onemocnění, jako jsou ta onkologická, pracovali společně. Na začátku roku 2021 Evropská komise představila Evropský plán boje proti rakovině, který obsahuje konkrétní kroky, jak podpořit a sjednotit postup různých států v jednotlivých fázích onemocnění, tedy v preventivní péči, včasném odhalování, diagnostice a léčbě i zlepšování kvality života pacientů během a po ukončení léčby. Plán je součástí iniciativy nazvané Evropská zdravotní unie, která je úzce provázaná s několika dalšími prioritními programy EU, včetně mise proti rakovině v rámci výzkumného programu Horizont Evropa, farmaceutické strategie, strategie od zemědělce ke spotřebiteli a společného evropského prostoru pro zdravotní data. K jejich společným jmenovatelům patří výzkum a inovace, digitální a personalizovaná medicína a snižování nerovností v onkologické léčbě v rámci Unie.
8: Plán samotný se začne realizovat v nadcházejících letech a soustředí se na celkem 7 hlavních témat. Jednotlivá opatření se zaměří na nejdůležitější rizikové faktory, tedy například na omezení kouření a konzumace alkoholu či míry, v jaké jsou lidé vystaveni environmentálnímu znečištění nebo nebezpečným látkám.
7: Dále bude propagovat zdravou výživu a přiměřenou fyzickou aktivitu nebo například očkování proti karcinomu děložního čípku a dalším druhům nádorů způsobovaných lidským papilomavirem. Uskutečňování plánu bude koordinovat zvláštní pracovní skupina, která bude v úzkém kontaktu s Evropským parlamentem, zeměmi Evropské unie a dalšími zainteresovanými subjekty. Evropská komise nedávno představila také novou strategii, jež má členským státům pomoci přimět více lidí, aby se nevyhýbali preventivním vyšetřením. Cílová hranice, kterou si Evropský plán boje proti rakovině stanovil, je nabídnout do roku 2025 screeningové vyšetření nádoru prsu, děložního čípku a tlustého střeva a konečníku 90% všech, kteří na ně mají nárok. V závislosti na výsledcích dalšího výzkumu by se mělo zvážit i rozšíření screeningu na nádory prostaty, plic a žaludku. Evropský parlament zřídil v září 2020 zvláštní výbor pro boj proti rakovině. Jeho úkolem bylo posoudit, jaké kroky Evropská unie v boji proti tomuto onemocnění podniká a navrhnout zlepšení.

0: A Maastrichti szerződés, valamint az azt aktualizáló amszterdami és nizzai szerződés az európai integrációs folyamat jelentős állomásai voltak. A Maastrichti szerződés nagy horderejű politikai, gazdasági és társadalmi változásokat vezetett be, és ezzel lefektette a ma ismert EU alapjait. Az amszterdami és a nizzai szerződés erre építve tudtak tovább lépni. Kiigazították az intézményi rendszert, és felkészítették az EU-t a bővítésre. Ezek a szerződések jól tükrözik, hogy az Európai Unió dinamikus és fejlődésre képes, megfelelően tud alkalmazkodni az új kihívásokhoz és lehetőségekhez, illetve szükség esetén a reformoktól sem riad vissza. Az EU folyamatosan növekszik és változik, azonban ezek a felépítését és működését lefektető alapszerződések továbbra is sarokkövei maradnak.
1: Podcastjaink meghallgathatók az Európai Parlament webrádió szolgáltatása a European Radio weboldalán.
2: Keď práve neprebieha plenárna schôdza, poslanci Európskeho parlamentu zasadajú v parlamentných výboroch. Každý z týchto početných výborov sa špecializuje na jednu tému. Ako však fungujú? Keď hovoríme o európskych inštitúciách, niektoré pojmy sa objavujú pravidelne. V niektorých jazykoch sa podobajú alebo úplne zhodujú a to môže viesť k nedorozumeniam. Francúzske slovo commission patrí k pojmom, pri ktorých treba spozornieť. Môže označovať Európsku komisiu, jednu z troch hlavných inštitúcií únie. Môže sa však vzťahovať aj na parlamentné výbory, ktoré sú, ako už názov napovedá, súčasťou parlamentu. Práve na tie si v dnešnom podcaste posvietime. Keď práve neprebieha plenárna schôdza, poslanci Európskeho parlamentu sa pravidelne schádzajú v parlamentných výboroch v Bruseli. Ich diskusie sú verejné a môžete ich sledovať na internete. Ako však takéto výbory vznikajú? Parlament na začiatku každého nového volebného obdobia rozhodne, ktorí poslanci budú zasedať v ktorých výboroch. Veľkosť výborov sa značne líši podľa oblasti ich pôsobnosti. Napríklad dnes, v prvej polovici 10. volebného obdobia, majú výbory 25 až 90 členov. Ich politické zloženie vždy odráža zloženie parlamentu ako celku. Na prvej schôdzi si členovia nového výboru zvolia svoje predsedníctvo, teda predsedu a najviac 4 podpredsedov. Tí majú, tak ako predsednička a podpredsedovia parlamentu, 2,5-ročné funkčné obdobie. Každý výbor má aj vlastný sekretariát, ktorého veľkosť je úmerná veľkosti výboru. Koľko výborov teda existuje a akými oblastiami sa zaoberajú? Existuje 20 stálych výborov a každý z nich sa špecializuje na konkrétnu oblasť. Máme napríklad výbor pre rozpočet, rybolov, kultúru a vzdelávanie alebo práva žien a rodovú rovnosť. Parlament môže tiež zriadiť vyšetrovacie výbory, ktoré prešetrujú nesprávne uplatňovanie unijného práva alebo dokonca jeho porušenie. Parlament niekedy na riešenie konkrétnych problémov zriaduje podvýbory alebo dočasné osobitné výbory. V súčasnosti existujú 4 podvýbory. Podvýbor pre ľudské práva, podvýbor pre bezpečnosť a obranu, podvýbor pre daňové otázky a podvýbor pre verejné zdravie. Každý z nich tvorí 30 poslancov. Funkčné obdobie osobitných výborov je 12 mesiacov a môže sa predĺžiť. To bol prípad osobitného výboru pre pandémiu ochorenia COVID-19. Bol zriadený v marci 2022, pôvodne na 1 rok a potom sa jeho mandát predĺžil o 3 mesiace. Za 15 mesiacov tento osobitný výbor zorganizoval viac ako 30 vypočutí a seminárov s viac ako 200 odborníkmi z Európskej únie a z celého sveta a s 8 európskymi komisármi. Členovia výboru naštudovali a vypracovali stovky dokumentov, zadali vypracovanie štúdií a zúčastnili sa na 6 služobných cestách. A všetko úsilie sa vyplatilo. Parlament na svojej schôdzi v júli 2023 prijal uznesenie s názvom Pandémia ochorenia COVID-19, získané skúsenosti a odporúčania do budúcnosti, ktorým sa uzatvára práca osobitného výboru. Čo teda takéto parlamentné výbory robia? Nuž, veľmi veľa vecí. Ich hlavnou úlohou je pripravovať plenárnu schôdzu, na ktorej zasadá celý parlament. Parlamentné výbory na základe legislatívnych návrhov Európskej komisie vypracúvajú správy, ktoré parlament preskúma, alebo stanoviská, ktoré zašlú ostatným výborom. Úlohe spravodajcu, ktorý je zodpovedný za tieto správy, sa budeme venovať v inom diele tohto podcastu. Parlamentné výbory analyzujú legislatívne návrhy, navrhujú v nich zmeny a vymenúvajú rokovaciu skupinu, ktorá bude na právnych predpisoch Únie spolupracovať s radou. Organizujú tiež vypočutia s odborníkmi, aby sa prijímali tie najlepšie možné rozhodnutia. Na záver sa predsedovia všetkých výborov stretávajú na konferencii predsedov výborov. Tá zo svojich členov volí predsedu na 2,5 roka. Je to politický orgán, ktorý koordinuje činnosť výborov a zabezpečuje ich dobrú spoluprácu. Na záver možno povedať, že každý parlamentný výbor pracuje na konkrétnej otázke. Pozostáva z poslancov, ktorí pripravujú správy na plenárne schôdze. Tento podcast pre vás pripravil Európsky parlament. Ďalšie naše podcasty nájdete na webovej stránke Europarl Radio.
3: Kas olete kunagi näinud teadet ostetud toidu tagasikutsumise kohta? Kas teate, kuidas vältida toidu riknemist looduskatastroofi või hädaolukorra ajal? Kas olete kunagi avanud sügavkülmiku ja avastanud, et elektrikatkestuse tõttu on kogu toit üles sulanud ning mõelnud, kas see on veel söömiskõlblik? Kõik need näited on toodud toiduohutuse valdkonnast, mille reeglite eesmärk on kaitsta inimeste elu ja tervist. Toiduohutuse reeglid hõlmavad nii toiduhügieeni, märgistust, pakendamist kui ka toodete jälgitavust. Igal aastal haigestub maailmas 600 miljonit inimest toidu kaudu levivasse haigusesse. Euroopa Liit soovib selle vastu võidelda ja on selleks kehtestanud ühed kõige rangemad toiduohutuse standardid maailmas. Tänases saates uurime lähemalt, kuidas Euroopa Liit seisab selle eest, et meie toit oleks ohutu. Kõige üldisemalt öeldes on toiduohutuse eesmärk see, et toit ei sisaldaks tervist kahjustavaid aineid. Vältida tuleb toidu saastumist ja toidu kaudu levivaid haigusi, mida põhjustavad näiteks õnnetused, ebapiisav kontroll, toidupettus ja looduskatastroofid. Igal aastal haigestub toiduga levivatesse haigustesse 10% planeedi elanikkonnast. Kõige suuremas ohus on noored ja ühiskonna kõige vaesemad liikmed. Euroopa Liidu toiduohutuspoliitika on väga ulatuslik. Selle eesmärk on tagada, et kodanikel oleks juurdepääs ohutule ja tervislikule toidule, et loomade ja taimede kaitseks oleksid kehtestatud kõrgeimad standardid ning et märgistusel oleks selge teave toidu päritolu ja koostise kohta. Euroopa Liidu toiduohutuspoliitika töötati välja eesmärgiga luua ühtne turg ja lahendada tõhusamalt rahvatervise probleemid. Pärast Euroopa majandusühenduse loomist 1957. aastal otsustati toidualaseid õigusnorme ühtlustada ning soodustada seeläbi kaubandust ja tagada aus konkurents. Vajadus ühtsete reeglite järele ilmnes 80. ja 90. aastatel niinimetatud hullulehma tõve puhangu ja dioksiiniskandaali ajal. Muutus ilmseks, et välja tuleb töötada põhjalikud ja ranged toiduohutusnõuded. 2002. aastal asutati Euroopa Toiduohutusamet. Vastu võeti üldiseid toidualaseid õigusnorme käsitlev määrus, mille eesmärk oli kaitsta tarbijate tervist ja suurendada üldsuse usaldust toidu tarneahela suhtes. 2020. aasta mais tutvustas Euroopa Komisjon strateegiat talustaldrikule. Tegemist on poliitikaraamistikuga, mis on oluline osa Euroopa rohelisest kokkuleppest. Strateegia eesmärk on kiirendada üleminekut kestlikumale ja keskkonnahoidlikumale toidusüsteemile. Selle saavutamiseks on vaja vähendada keemiliste pestitsiidide ja väetiste ning antibiootikumide kasutamist, edendada põllumajandust ja tagada, et infotoidu päritolu ja koostise kohta oleks kättesaadav ja selge. Nimetatud meetmete abil soovib Euroopa Liit võidelda kliimamuutuste vastu, kaitsta bioloogilist mitmekesisust ja edendada rahvatervist. Ühtlasi soovitakse strateegiat alustaldrikule abil võidelda toidupettuse vastu ning muuta liidu toidusüsteem pandeemiate ja kliimamuutuste suhtes vastupidavamaks. Selle üks olulisim lüli on terve toiduahelat hõlmav reeglistik, mis hõlmab rangeid regulatsioone ning kontrolle kõigis tootmise töötlemise tappides, näiteks toiduhügieenialaseid reegleid, loomatervise ja heaolu standardeid, taimetervise kontrolle ja toidumärgistusele kehtestatavaid nõudeid. 2002. aastal asutatud Euroopa Toiduohutusamet on Euroopa Liidu toiduohutuspoliitika tähtsaim kujundaja, kes peamiselt annab teaduslikku nõu ning teeb toidu- ja söödaohutuse tagamiseks riskihindamisi. Ameti ülesanne on hinnata kõiki toidutarnahelaga seotud riske ja andama hinnang. Selle põhjal koostatakse Euroopa Liidu õigusaktid ja kujuneb liidu toidupoliitika. Ühtasi teeb Euroopa Toiduohutusamet tihedat koostööd liikmesriikide toiduohutusasutustega, et riskihindamis- ja kommunikatsiooniprotsess oleks ühtne kogu Euroopa Liidus. Kõikidele kavandatud meetmetele annavad oma hinnangu Euroopa Parlamendi komisjonid, sealhulgas näiteks Keskkonna, Rahvatervise ja Toiduohutuse komisjon. Hindamise eesmärk on teha kindlaks, et kavandatud meetmed vastaks parimatele kvaliteedistandarditele ja kaitseks tarbijate huve. Selleks, et Euroopa Liidus tarbitav toit oleks ohutu, peavad koostööd tegema nii poliitikakujundajad, teadlased, toidutootjad kui ka tarbijad. Euroopa Liidu kõrged standardid ning ohutust ja vastutustunnet hindav kultuuriruum aitavad tagada, et toit meie laual on ohutu, toitev ja toodetud kestlikul viisil. Rohkem kuulamist leiate Europarl raadio veebisaidilt.
4: Tænk på de steder, du husker allerbedst fra dine rejser. Ofte er det ikke bare museerne eller teaterne, der hænger ved, men også musikken, der flød igennem gaderne, den festival, du tilfældigvis faldt over, eller den særlige stemning, du kunne mærke på et lokalt torv. Overalt i Europa spiller kultur en vigtig rolle i byer og regioners identitetsdannelse. Gadefestivaler, lokale koncerter og kunstprojekter skaber stunder, der samler folk og hjælper byer med at vokse.
5: Samme idé er kernen i et af EU's mest kendte kulturelle initiativer, de europæiske kulturhovedsteder. Programmet blev lanceret i 1985 af Melina Mercouri, Grækenlands daværende kulturminister, og hendes franske modpart, Jacques Lang. Tanken bag initiativet var simpel, men kraftfuld. Kultur kan bringe europæerne tættere på hinanden. Siden Athen i 1985 blev udvalgt som den allerførste europæiske kulturhovedstad, har mere end 70 byer på tværs af Europa båret titlen. For eksempel har to danske byer haft titlen København i 1996 og Aarhus i 2017.